0: Každé možné, každé možné. Tancuju pády pád akordy.
1: Akordy.
0: I možná gavaj, svá možná.
1: Svá možná.
0: Pora žizni, pora.